poslouchám je a svlékám, protože jsem Bůh. Protože jsem blázen. Tvá slova se točí,

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vás na Litere pozývame počúvať feature z cyklu Rodinné striebro o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi. Jeseň je a babie leto letí. Jeho autorom je Oleg Pastier. Réžiu mal Robert Horňák. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: mačkám kliky u všech dveří, na kterých je tvý jméno. Okna domů si mě odmítavě měří, dnes není otevřeno.
1: Poslal si jen krátkou zprávu,

0: Úplne ma to chytilo. Tak by som zahral nahlas, vieš?
1: Radšej si už sadni a jedz
2: sem k stolu.
0: K stolu. A čože je toto za stôl?
1: To nevidíš? Obrátil som šafne v dnom hore.
2: Ty už na stolček si sadni.
1: Tak. Mlieko na pitie. Pred chvíľou som ho nadojil a cedil priamo do hrnčekov. Ešte je teplé.
0: Ty vravíš, že je priamo z vemena.
1: Skús. Sladké je, ako keby si ho bol pocukrovil.
3: Hej, túto kravičku nepredaj. Poručík Duc.
4: Pardon, ja pomýliť se. Nebudu rušiť. Vy jedli?
1: Jedli.
4: Aký jedlo? Dobrý jedlo?
1: No, skúste.
4: Ja už jíst. Mít dost. Nebudu.
1: A mlieko?
4: Mlieko nepiju. Nepiju. To váš brat?
1: Brat.
4: A ten?
1: Tiež brat.
4: Všetci bratry, všichni. Tady jsou husle. Muzika. Ty hráš.
2: Nie, ja nie.
4: No a teď?
1: Ja.
4: No tak hrej. Vem hrej.
1: Nechce sa mi to...
3: Len zahraj. Hraj, na čo čakáš?
1: Keď je takto...

Madam, poprosím deci šardore, nech spláchnem dnešnú frašku, alebo prineste rovno deci dve.

0: a obklíčil hořkostí a nevolí. Sytí mne hořkostí, opojuje mne pelinkem.
1: Fuj.
0: Kteříž jídali rozkošné krmě, hynou na ulicích. Kteříž chování byli v šarláte, ocitli se ve hnoji. Kůže naše jako pec zčernali od náramného hladu. Přestala radost srdce našeho. Obrátilo se ve kvílení plesání naše.
1: Ale nemá to štětu. No, já se vás bojím. Bože. A práve vy, racionalista,

jen tak si sednu. Na dvorku budu spát, přestanu mluvit. Nechci se ptát, zůstanu ležet a budu kouřit tu starou fajfku, tu, co jsi mi dala už loni k svátku. V klidu si usnu ve starým svetru.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vás na Litere pozývame počúvať feature z cyklu Rodinné striebro o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi. Jeseň je a babie leto letí. Jeho autorom je Oleg Pastier. Réžiu mal Robert Horňák. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: kádrových materiálov šéfredaktora časopisu Infarkt Tomáša Janovica.
1: Tomáš Janovic, alias Páter Tomi, šéfredaktor. Prisluhovač Vatikánu v boji proti napredovaniu ochotníckeho divadelníctva na Slovensku.